0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Fajn Rádio.

0: nová akce Fizomatu. Jedna plus jedna zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá paráda. Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Fajn Radio. All the hits I wanna hear.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Fajn Radio.
4: Fajn Radio.
3: Instagram,
1: YouTube,
3: TikTok.
1: Co je zrovna teď in
4: Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn? Fajn.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
6: Right, babe.
3: Fine.

0: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Fajn Radio.
8: Instagram, YouTube, TikTok.
7: Jsme všude.
8: Hledej Fajn.
7: A sleduj nás.
8: Fajn.
7: Fajn. Turn it up. Turn it up.

0: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
1: Fajn rádio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in
3: Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na

0: Dobré ráno, ahoj všichni, no já vás vítám konečně zase při víkendu s Míšou. No už je to docela dlouho, jak jsem byla zvyklá na ty státní svátky vždycky v pátek, když jsme se slyšeli, tak je to docela rozdíl tady být zase v sobotu, no ale je to zase super, že jo, samozřejmě vždycky hodně fresh. No a my se společně podíváme už za chvilku, co je dneska vůbec za den. 16. květen, zase se něco stalo, děje, no však už to znáte, jestli posloucháte často, tak prostě víte, jestli ne, hele, nevadí. Společně si to tady všechno samozřejmě řekneme. Ale do té doby nějaký naše songy.
1: Fajn víkend.
0: Například Miley Cyrus, End of the World u nás na Fajnu.

pro lepší sobotu. Holly Humberstone. Banger To Love Somebody. Trej dojíždí v 8.14 na Fajnu. A já doufám, že jste ready. Protože přesně teď přichází takovej ten moment, kdy se dozvíte, co je dneska vůbec za den. Máme tady takový ty basic informace. Dobrý, 16. května, sobota, roku 2026. No ale taky, například dneska je Národní den piercingu. Což mě mega překvapilo, že vůbec piercingy mají svůj den, ale vlastně mě to docela potěšilo, protože já sama mám v pupíku a vlastně helix, což je takový horní ucho, prostě, který máte propíchlý. A osobně se mi to líbí. Přiznám se, že nejsem člověk, který by úplně podporoval hodně piercingu, třeba mít celý popiercingovaný obličej, úplně není můj šálek čaje, ale jestli to někomu líbí, hele, noste si to, proč ne. Ale taky má třeba 40. narozeniny Megan Fox a já se musím přiznat k něčemu strašně trapnému. Já jsem si musela vygooglit, kdo to je, protože já vím, že existuje, jo? Já vím, že Megan Fox existuje, je to nějaká krásná herečka, lomeno modelka, ale vlastně úplně přesně v hlavě jsem ten její obličej, obrázek prostě neměla. Ale hele, jo? Všechno nejlepší, ať se jí daří, no, třeba nějaký ten sondík k tomu poslat, že jo, k těm narozeninám, není vůbec špatný. Takový hairstyle s jeho American Girls na Fajnu, to je prostě nejlepší.

0: se vyčilujete? Naked Portugal The Man. Jejich Glide při Fine Weekendu s Míšou. No a za chvilku společně budeme například hledat manžela. Ale nebojte, ne vám, jestli nechcete, nebudeme. Ale jestli chcete, tak vlastně proč ne? No dobře, já už toho nechám. Půjde o Ray a její neskutečný banger Where is my husband? Skvělá rozhejbávačka při sobotním ránu, úplně ideální. No a taky je fajn si dát nějaký ten úspěch, který se poved. Jo, fakt to bylo dobrý a fakt se to povedlo. No ale o tom aj za chvilku.
1: Fajn víkend. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
8: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Fajn Radio.
10: Back to the hits.
1: Fine.

největších bangrů od Taylor Swift, Oplight. No a my si na fajnu dáme jeden obrovský český úspěch. No a teď je tady jedna věc, jestli jste to neslyšeli, tak žijete pod kamenem. Ne na rovinu, prostě nevím, kde jste teďkom pár dní byli, protože to opravdu obletilo internet. No ale hele, jestli o tom ještě nevíte, nevadí. Teď se to dozvíte, takže dobře poslouchejte, jo? Nastražte uši. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Což takhle, pro mě nikdy Eurovize nebyla takový boom, ale když jsem si o Eurovize něco přečetla, celkově o postupu právě Česka, no, my Češi jsme nebyli úplně na topu žebříčku a většinou se nám moc nedařilo, ale právě třeba Daniel to může otočit, protože podle všeho je to nejlepší český vystoupení za několik let. Takže hele, možná Česko zase v něčem bude úspěšný. A to vůbec není špatný. No, my se o tom samozřejmě tady v tom rádiu musíme malinko přesvědčit. So, mám pro vás připravený jeden super banger. Daniel Žižka, jeho Crossroads, právě banger, se kterým vystoupil na Eurovizi. No, pojďme to společně zhodnotit. Hodnocení je pouze na vás. Zhodnoťte si to.

0: kterou jste potřebovali, ale možná jste o tom nevěděli. Panic at Disco, High Hopes, no my si na fajnu dáme jeden super pozdrav. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod, proč... Kellen a Stein vždycky ví, jak nás správně na fajnu přivítat. Každý dělá peníze. Minimálně díky jejich bangru Vítej mezi náma. Vítej mezi náma. No ale my máme ještě něco speciálního, není to jenom banger Vítej mezi náma, on je ve speciálním remixu, který udělal Nobody Listen. No a za chvilku si dáme téma, který většina lidí nezvládá, no ale znova, to je za chvilku. Fajn víkend. Fajn víkend.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny. Gap. Individual style for every generation.
4: Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
3: Fajn Radio.
4: Here we go. Fine. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

různý věci, které lidi nezvládají. Například můžete nezvládat tenhle TikTok trend. A nebo už jenom kvůli tomu, že posloucháte Fajn, ho můžete milovat. Kato, John, turn the light off. No, my se společně podíváme na to, co studenti úplně nezvládají. Jednoduše tisíce žáků se nedostali na gymnázia a prý teda experti kritizují celý systém. No ale na rovinu, já jsem se na to podívala malinko víc a zjišťovala jsem si, jak to přesně vypadá. No a v dnešní době máte tři možnosti, kam se přihlásit. No a máte školu 1, 2 a 3. A ve chvíli, kdy se dostanete právě na tu první školu, tak už se nedostanete na ty další, i kdybyste měli dostatek bodů. No a já si říkám, co když tahle statistika je založená právě na tomhle systému. Když jsem se teda dostala na pedagogický lyceum, který jsem měla na jedničce, tak jsem se nedostala na gympl. Takhle to funguje. Právě proto si říkám, jestli tady ta statistika není malinko shady, jo? Zamyslela bych se nad tím. No ale zároveň, na druhou stranu pozor, kritici kritizují, že maturitu letos zvládlo víc studentů než loni a celkově například maturita z angličtiny je až moc jednoduchá. Oni to všichni nějak nezvládají. Hele, každý nezvládáme něco. Například taková Marie April nezvládá, když je někde zavřená. No jen si to poslechněte.

0: Back to Friends, banger, který nám uzavírá naší první společnou hoďku a v té další si dáme nejenom to super počasí vzhledem k tomu, jak je venku, protože na rovinu to je příšerný, no ale taky například nějaký bizárky.
1: Fajn víkend.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Je, yeah, to už je 25 let.
5: Je, yeah, a pořád nás to baví.
4: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
5: JN Interiér CZ.
4: Využijte váš prostor.
1: Fajn Radio.
0: A pojďme se společně podívat na to, jak to vypadá venku. Přece jenom právě teď je to docela smutný. Máme 9 stupňů Celsia a docela oblačno. Celkově během dne by se měly objevit lehký přehánky. Denní maxima okolo 14, naopak nejmíň by mělo být 8 stupňů. No ale v příštích dnech by se to naštěstí mělo malinko zlepšit.
1: Fajn. Get ready for the sound. Fresh. What's up, y'all? This is Jack Harlow.
6: I'm Post Malone. This is Beyonce. Poslouchej Fajn Fresh Radio www.finefresh.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

dopo, ahoj lidi, je to tady, startujeme naší druhou společnou dnešní hoďku při té sobotě, kdy se musíme probrat. Hele, sobota není od slova nedělat, jo, to je až neděle, to znamená, že teď vstaňte z postele, nebo z gauče, nebo odkudkoliv a pojďte se mnou trošičku alespoň tu hlavu rozhejbat. No ale jestli třeba v práci a už jste vstali, tak vlastně vás chválím, protože konečně něco děláte. To bylo hrozně hnusný, já se vám omlouvám. No ale každopádně víte co, dáme si nějaký ty bizárky pro ten lepší den, pro tu lepší hlavu, abyste si trošku odpočinuli. No ale do té doby naše bangry. Za chvilku Zara Larsson nebo Ravelinej, ale teďkon už neskutečná kapela Imagine Dragons, jejich Wreck It.

Raveline je Rex Orange County, jejich Love Me Not. Banger, který nám dojíždí v 9.13 na fajnu. No a my si dáme jednu procházku zeleno-růžovým parkem, protože my se můžeme procházet jenom tak, dokonce i v Praze se můžete projít parkem. No ale například krávy v USA nosí VR brýle, kde je promítána louka, aby byly ve větší pohodě a dávali víc mlíka. Na rovinu, to je krásný. Mě to strašně pobavilo, ale taky nejlepší je, že ono to opravdu funguje. Oni jsou opravdu více v klidu, dávají víc mlíka. To je neskutečný, ale chápu, že ve chvíli, když právě zvířata úplně neví, co to je VR-ko, nebo jak to funguje, no tak prostě to na ně zabírá. Ale je to neskutečný. Představte si, jo, jak strašně moc lidí protestuje proti chovu slepic v kleci. Kdyby se prostě stalo, že by jim dali mini VR brýle a najednou by slepice byly v klidu. Dobře, tak to je hodně blbý přirovnání, ale stále mi to přijde neuvěřitelný. No ale co je taky neuvěřitelný, tak jsou naše songy. Už za chvilku Sabrina Carpenter, ale teď Tame Impala, Janine, jejich Dracula. U nás na fajnu.

0: Queenie, Sabrina Carpenter. Její Man Child, banger, který nám dojíždí v 9.21 na Fajnu. No a za chvilku jeden Wonderful Life. Song, který vzniknul už před docela dost lety. Původně Hurts, Wonderful Life, nic special. No ale minulý rok si německý DJ Purple Disco Machine tak jako řekl, že by to trošku vylepšil. No a vznikl novej song. Nebo řekněme novej, prostě přidal tomu trošku menší a jiný vibe. A vzniklo Wonderful Life 25, jako rok 2025, chápeme si. No ale protože Wonderful Life je stále, ať je jakýkoliv rok, tak si tenhle banger dáme celý, už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
1: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes, sir!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolu jízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
1: nábytek. Fajn rádio.
18: It's Bruno Mars.
19: I'm really
18: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.

neskutečná Eva Farná, její Perpetuum mobile. No, já mám pro vás na fajnou zprávu, která většinu z vás potěší. Jde o to, že jeden týpek strávil na opuštěném ostrově úplně sám 30 let. A na rovinu, vzhledem k tomu, jak dneska funguje Gen Z generace, tak já věřím, že pro většinu lidí by to byl takovej sen. Nic nedělat. Bejt na ostrově. Úplně sám, lomeno sama. A existovat. Jedna jediná věc, která to trošku kazí dnešním Gen Zíčkům, že tenhle týpek byl úplně bez technologií. Žádnej mobil, žádný internet, žádný Instagram, žádný třeba Facebook, alespoň ten Facebook. Nic. Jenom on, jeho myšlenky, chuť přežít, přece jenom na ostrově nemáte supermarkety s jídlem, ani žádný KFCčko. No ale my to vždycky tady na fajnu přešíváme se super songama. Například takovej Hozier, jeho Nobody Soldier, banger pro lepší sobotu.

0: Lil Nas X, Star Walking. Příjemný song, který nám dojíždí v 9.42 na fajnu. No a za chvilku menší rozejbávačka. Lady Gaga, její Dead Dance. Na rovinu, několikrát se mi stalo, že jste mi i vy sami napsali, abych vám tenhle banger pustila, no tak za chvilku, na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
1: Fajn Radio.
13: Turn it up, turn it up.

0: na který dokážete kalit od rána do večera, AM to PM. Robin Schulz, Sigala, no a my si společně dáme vábení jelenů. No jako reálně, v Německu se obnovila jedna věc. Respektive hostí mistrovství světa ve vábení jelenů. Na rovinu, já jsem nevěděla, že něco takového existuje. V životě jsem o tom neslyšela, ale opravdu existuje. A na rovinu hodně, hodně mě to pobavilo. Protože myslím si, že dokud člověk neví, jak se vábí jelen, tak prostě neví. No a já vám to popíšu teďko. Je to jednoduchý. Muži, vždycky po jednom, si stoupli k mikrofonu, hodně otevřeli ústa, vzali si svoji vábičku, která byla, no, řekněme jako taková hodně tlustá píšťala, rozevřeli ústa, dali si tu vábičku do pusy a začali foukat. A potom svojí rukou jí tak jako ošahávali ze zhora nahoru, aby vydávala ty správný zvuky. A ona se tak jako smršťovala a zase jako rozevírala. No, takhle vypadalo mistrovství ve vábení jelenů. Já upřímně nevím, jestli má cenu to nějak víc komentovat, protože na rovinu tohle mluví opravdu za vše.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.

0: Chceš být u největší sportovní události roku?
1: Poslouchej Morning Boost na Fajnu a buď ready.
0: Protože tyhle vstupenky zmizí rychleji než motorka v cílové rovince. Grand Prix České republiky 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky Brno.
2: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Co máš stavebniny?
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: hazard.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i prosterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamarán.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Fajn rádio.
6: Právě teď máme 9 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 14, naopak nejmíň, bude 7 stupňů, ale to spíš až k večeru. Celkově by měly být spíš přeháňky a zataženo, ale nebojte, v dalších dnech to slunce uvidíme.
7: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
7: Fajn.
5: Vždycky hot.

Fein Weekend Free Show. Dobrý dopo, já vás vítám přesně ve prostředku našeho vysílání. To je neskutečný, to strašně uteklo, ale už otevíráme společně naší třetí dnešní hoďku. No a v té bude docela myšmaš, protože dáme si nějaký ty hudební novinky, newsky, no ale taky třeba hokej, velký téma tady těch dní, no ale samozřejmě songy nesmí chybět. Fastboy, Topic, Forget You, nebo teď už Ava Max, Spotify na Fajnu.

Fastboy, Topek. Banger, Forget You. No a jsou lidi, kteří uspořádají například svatbu, jiný pohřeb, no my na fajnu, třeba ty nejlepší songy. No je to různý. Ale například taková Lady Gaga, která chtěla odpromovat svoje nový album, tak pro ní uspořádala pohřeb. Ale na rovinu, ona to je jedna z největších událostí vlastně člověka. Protože víte o tom, že si můžete pohřeb uspořádat i sami? Než odejdete na věčnost, tak jednoduše prostě půjdete, vyberete si hudbu, svůj rakev, třeba i seznam hostů tam můžete udělat. Je to jako neuvěřitelný. No přesně tohle to udělala i Lady Gaga, jenom teda ne sobě, nebo nevíme, třeba jo, ale udělala to svýmu novýmu albu. Ale na rovinu vlastně super promo akce, protože jen tak by to člověka nenapadlo, no a díky tomu o ní teďkon zase mluví celý internet. No stejně jako mluví o našem dalším songu. Bude tady třeba Taylor Swift, nebo magická trojice, Damiano David, Tyla, Neil Rogers jejich Talk to Me na fajnu.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Je to tady mistrovství světa roku 2026, se po dlouhých 17 letech vrací do Švýcarska, které naposledy hostilo tenhle šampionát v roce 2009. Byl taky plánovaný na rok 2020, kdy se měl šampionát odhrávat právě ve Švýcarsku, ale tehdy tohle všechno zastavila pandemie. No, šampionát začal už včera, 15. No, ale bude se konat až do 31. května a fanoušci zaplní celkově dvě města, Curych a také Freiburg. Na led vyjede klasicky 16 týmů rozdělených do dvou skupin po 8, takže si to všechno připravte. No tak nějaký popcorn, že jo, pivo, znáte to a jednoduše užijte si to.
0: Mistrovství světa v hokeji. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Nákupy online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Skonto nábytek.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nábytek.
12: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hrozný bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
13: Už zase nejde internet.
14: A Wi-Fi je pomalá.
13: Ne.
15: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
14: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
15: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Fajn rádio.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
20: Back to the hits.
18: Right, babe.
0: Fine.
21: Hear the clock ticking on the wall.

Just the way you are. Banger, který dojíždí v 10.32 na Fajnu. A my se společně podíváme na ty hudební topy. Samozřejmě těch je několik různých žebříčků a bůh ví čeho. No ale například Spotify zveřejnilo nejvíc uložený alba před jejich vydáním. A teďkon vede Olivia Rodrigo. Nedávno vyšel její novej song Drop Dead, který proletěl úplně všude, ať už v hitparádách, nebo třeba v našem playlistu. No ale na rovinu, ona na pár let spadla. Jo, nechci posaňovat, ale prostě vydala svoje album Sour, byla všude, jo, ta Olivia Rodrigo, no ale pak to šlo malinko dolů. No a i když měla ještě jedno album, tak to nebylo tak známý, sice existovalo, ale i už to nebylo ono. No ale teďkon, konečně, když už vydala to třetí a taky tenhle ten Drop Dead, tak se zase malinko vyšlítla nahoru. No a jak je to podle vás? To si můžete rozmyslet už jenom kvůli tomu, že právě její Drop Dead si dáme společně už teď tady na Fajnu, tak poslouchejte, rozmýšlejte, třeba si to v té hlavě srovnáte.

0: Sun. Jej Midnight Sun. A za chvilku na fajnu. Například Harry Styles, jeho American Girls. Nebo Dua Lipa, ale ne v podobě songu, ale malinko jinak. No ale na to si budete muset počkat.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
5: Fajn Radio.
6: Nemáš čas sledovat hokej?
5: Neboj!
6: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
5: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
6: Nic nám neunikne.
5: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
6: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokej.
5: Fandí s námi.
7: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelčin.cz. Těšíme se na vás.

House, American Girls. A my se na Fajnu podíváme na 15 milionů dolarů. Krásná, skromná částka. No, jde o jednoduchou věc. Samsung odmítá obvinění v kauze fotografie Dua Lipy. No, jednoduše. Samsung udělal reklamu na svoji televizi, no a na té televizi byla Dua Lipa. Jenže to nebyla žádná spolupráce, prostě na random tam dali fotku Dua Lipy. No a ona byla docela nespokojená, protože za to za prvý nic nedostala, za druhý nesouhlasila s žádnou spoluprací a nevěděla o tom. Tak logicky podala žalobu. Na rovinu nejsem právník, ani nic takovýho, ale přijde mi docela fajn se toho člověka zeptat, jestli ho můžete dát právě na reklamu. Jestli ne, tak já bych docela očekávala nějakou žalobu nebo obvinění nebo takovýhle věci. No ale Samsung všechno odmítá, říká, že to tak vůbec nebylo, že prostě no tak použili jednu fotku, ježišmarja, to dělá každý. A ano, na sockách vy vlastně můžete zveřejnit fotku jiný osoby, ale přece jenom na reklamu, kde to má přilákat ty lidi, aby si koupili televizi, to úplně není. OK, představte si, kdyby třeba vaši fotku dal váš kamarád na bonbony a ty prodával, byli byste třeba populární ve škole. No, dobře, to je trošičku silný přirovnání, ale i tak to docela sedí. Třeba by vám o tom neřek a vydělával by díky vám peníze. To přece není OK. No ale co je OK si dát další naše songy? Už za chvilku třeba David Guetta, tedy svým Storm Zenai, jejich Gone Gone Gone, nebo teďkon už Arlo Parks. U nás na Fajnu.

0: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz. Fajn Radio.
5: Právě teď máme 10 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 14, naopak nejmín by mělo být 7 stupňů Celsia, celkově spíš oblačno až zataženo a na místech republiky dokonce i déšť, ale nebojte, za pár dní už se konečně to slunce ukáže.
6: Poslouchej Fajn Fresh Radio www.finefresh.cz.
7: Fajn.
8: Vždycky hot.
9: Vždycky

Dobrý dopo, čau lidi, krásnou sobotu a dalších milion pozdravů. No a my společně se za chvilku dáme ženskou logiku, neboli vysvětlíme mužům, jak to na tom světě funguje. A i při tom víkendu si to tady uděláme jednoduše krásný. No ale to je za chvilku, do té doby to tady krásný udělali naše songy. Už za chvilku Summer, jeho 12 to 12, no nebo teďkon Charlie XCX, Back for you, na fajnou.

0: Nico Santos. Yo, human being. Banger, který nám dojíždí v 11.11 na fajnu. Což je mimochodem skvělej čas na to trošičku rozproudit ženskou energii. Nová studie zjistila, že měští ptáci se víc bojí žen než mužů. Vědci zatím neví proč, ale možná ptáci prostě ví a poznají, kdo má ve městě tu skutečnou kontrolu.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat tebe.

Vítejte v našem Pink Pony Clubu. Chapel Roan a její neskutečný banger. No ale za chvilku při Fine Weekendu s Míšou taky něco malinko jinýho. Například banger, který bořil hudební žebříčky. A pozor, není to Taylor Swift. Steve Harrington, neboli Joe, jo, End of Beginning. Ještě jednou vám to zopakuju, tohle je opravdu banger, který překonal i Taylor Swift, což jako je opravdu wow. Kdyby nikdo nevěděl, tak Taylor je vždycky na vrcholu, jen tak nepadá, no ale Joe, by se to povedlo, právě proto jeho banger, za chvilku na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Hej, už máš řidičák?
8: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
7: Fakt?
8: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
10: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Fajn rádio.

Pro lepší dopoledne na fajnu, Joeyho End of Beginning, no my si dáme jednu krásnou zprávu. Na rovinu, vztahy jsou strašně těžký, ale já mám pro vás jeden vzorový pár. A to je Dylan Sprouse a Barbara Sprouse, dřív Palvin. Na rovinu, já vždycky, když jsem viděla jejich pár, tak pro mě byly úplně dream couple. Fakt nejlepší kámoši, kteří se spolu nakonec vzali. No a oni nově oznámili, že budou rodiče. A na rovinu, nikomu jinému to nepřeju víc než těm dvou. Samozřejmě osobně neznám logicky. Bůh ví, jak to funguje v Americe, Bůh ví, jaký jsou doopravdy. Ale přece jenom z toho, co všude vidím, tak jejich vztah, já ho chci taky. Já chci taky nějakého nejlepšího kamaráda, který prostě se nakonec stane mým manželem. Jenom si to představte. Nebudete muset obvolávat všechny kámošky, kamarády, aby si zašli prostě někam spolu na víno, ale prostě budete mít na ten večer zařízenou společnost, která prostě s váma bude chtít bejt a bude to i pro vás hrozně krásný. A takhle nějak na mě působí tenhle pár. Na rovinu, já jim to strašně moc přeju a posílám jim takovej další song, který věřím, že i jim by mohl zvednout náladu. Naughty Boy, Sam Smith, jejich lalala, no tak taková hezká věc při sobotě, stejně jako oznámení právě miminka. No, dejte si tenhle banger s náma a užívejte si.

0: Nathan Doe, Ella Henderson a 21 důvodů, proč si zlepšit sobotu s tímhle songem. Jejich 21 Reasons na Fajnu. No a za chvilku neuvěřitelná Rihanna, její Breaking Dishes. Rozhejbávačka. Předtím, než na vás přijde mladý genzíčko Kristin. Táto s váma bude už od 12, ale do té doby tady společně ještě musíme užít. Tak si dejte tyhle songy se mnou a prostě chillujte.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: JN Interiér CZ.
8: Využijte váš prostor.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
1: Fajn rádio.
12: It's Bruno Mars.
13: I'm Lily Bleepy.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
1: Fine.

Rugail, Pretty on Paper. Banger, se kterým uzavíráme dnešní Fine Weekend s Míšou. Je to tady konec. No a přichází moje mladá, talentovaná, úžasná, dokonalá kolegyně Kristin Esposito. Věřím, že se těší, usmívá se tady na mě a věřím, že se bude i na vás usmívat do éteru. Tak zítra, ahoj.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Jo, Yogis má novinky pro kočičky.

Ahoj lidi, startuje Fajn Víkend s váma Kristin, 12.00, to je aktuální čas, máme 16. května, no a za malou chvíli se podíváme, co se kde dneska děje, tak uvidíme, co se dneska kde koná, to vám řeknu za malou chvíli, taky si samozřejmě probereme, co máte v plánu vy, a taky k tomu skvělý songy, jako vždycky Olivia Dean, Nice to Each Other, nebo taky Jimin, Who, právě teď, tak užívejte, na Fajnu.

to byl The Weeknd o víkendu, jeho Blinding Lights, úplně ideální na dnešní den, sobota 16. května, máme 12.09, no a lidi, pojďme se podívat, co se kde dneska děje. Prvně je dneska ostravský Majáles, takže lístky by the way furt jsou, a jsou tam různý možný interpreti, který byli právě i v Praze, v Hradci, a pokud jste tam nebyli, tak to je ideální příležitost, pokud jste z okolí Ostravy, nebo prostě byste se chtěli udělat výlet do Ostravy, tak to je ideální příležitost tam dneska jet, bude tam třeba, já nevím, bude tam toho fakt spoustu, jo? Ale mimo všechno, co se sem jistá, že tam bude, tak jedno takový velký překvapení, já vám ho prozradím, bude tam Hard Rico, jo? Prostě Majáles si prostě udělali s Hard Ricem takový jako tajemství a včera ho nějak prozradili, takže třeba Hard Rico tam bude a spoustu dalších, Grey 256, bude tam Stein, bude tam Kellyn, bude tam toho fakt jako hodně, no a takže to je jedna věc, taky dneska ve Fóru Karlín zase v Praze, tak vystupuje René Dank, lístky, myslím si, že ještě jsou, od 8 hodin v Fóru Karlín, tak kdybyste chtěli zavítat, René Dank bude rozhodně ready, má nový album, takže to tam rozhodně rozjede. No a ještě jako třetí, tady mám docela jako mimo, ale pokud dneska nevajbíte jako koncerty, no i když... Je to taky jako festival, ale trošku nějaký jiný. Je to Open House Brno, takže v Brně tenhle víkend celý tam jsou prohlídky architektonických cených a zajímavých nepřístupných míst v jihomoravské metropoli. Je to tento víkend, tak pokud byste se chtěli i přiučit, dovzdělat, tak tam můžete dneska skočit a zítra. No a my půjdeme dál. Mezi tím, co děláte vy, to mě mega zajímá. 724-634-634, to samozřejmě dejte vědět, nezapomeňte, pište. A teď už Rudimental Kalec, nebo taky tohle. Somr a jeho jeden z nejnovějších songů, Homewrecker, ideální pro sobotní den. Tak laďte dál a vibejte, poslouchejte na fajnou.

0: Robin Schulz, taky Kiddo, All We Got, sobotu na Fine Weekendu. No a lidi, já jsem se vás ptala, co dneska takhle při sobotě máte v plánu? Přišly mi odpovědi, třeba mi napsala Tereska, ahoj, dneska mám v plánu prostě jenom nic nedělání. Sice není neděle, ale i v sobotu to bereme. Takže úplně v klidu, nic nedělání plus fajn, to je ideální kombinace. Taky napsal třeba Matěj, ahoj, dneska mám v plánu nějakou menší procházku, počasí je takový různý, tak uvidíme, snad to dopadne dobře. Hele, jakoby vidím mraky, ale vidím i sluníčko, takže to vypadá docela nadějně. Doufám, že se to třeba v průběhu dne ještě zlepší, protože třeba jsou hodně jako festivaly, že jo, koncerty venku, tak ať to počasí hlavně vyjde. Ano, a my jdeme dál za chvíli, budou songy jako třeba Sofian Mešmeš a Ben Kristova Slzy, to je skvělý banger, nebo taky Kato John Turns the Lights Off, tak si na to počkejte na fajnu a za chvíli se zase slyšíme.
1: Fajn víkend. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: XXX Plus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
2: No jasně, super.
1: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
2: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
1: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
2: Pánové na burger s trhaným masem.
3: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Fajn Rádio.
5: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
4: Instagram.
5: YouTube.
4: TikTok.
5: Co je zrovna teď in.
4: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Sociálních sítí. Jsme fajn. Fajn Rádio.
4: CZ.

0: We got that hit.
1: Fine.
2: Yeah.

0: byl James Hype, taky Sam Harper, jejich Waterfalls. Posloucháte Fajn víkend s váma, Kristin. No a já tady mám pro vás takový random fakt, který se hodí vědět takhle uprostřed dne. Lidi se prej víc potějí, když jsou pod tlakem, než když jedějí extra pálivý jídlo. Takže třeba prezentace ve škole je oficiálně silnější než chili. Váš mozek dokáže prej udělat jako větší chaos než nejpálivější nudle na internetu. Takhle to říká nová studie. Říká, že lidi se víc potějí při stresu a když jsou on the spot, se říká, než při konzumaci pálivého jídla, a to strašně dává jako smysl. No, jako si říkáte, jako proč, ale ono to je proto, že největší horor není chili paprička. Největší horor je, no, tak pojďte teďka před tabuli. A nejlepší je, že tělo absolutně nerozezná, jestli třeba utíkáte před medvědem, nebo jenom otevíráte prezentaci v kanvě. Prostě je to panika a myslím si, že každý z nás má ten jeden moment, kdy učitel čte jména. Vy nejenom neumíte existovat normálně, zapomenete vlastní datum narození. No a je to potom... Všichni vědějí, jak to dopadne, no. A úplně miluju, jak jsme jako generace schopní sníst nejšilnější Spicy Ramen Challenge, ale nezvládneme poslat ani hlasovku bez toho, abychom si třikrát nepřehráli. Takže až se dneska zase budete stresovat kvůli jedné zprávě nebo prezentaci nebo čemukoliv jinému, jenom připomínám, že vaše tělo právě reaguje, jako kdyby bojovalo o přežití, a to je na obyčejném pondělí docela výkon, tak si to pamatujte a my jdeme dál.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku, my budem sledovat tebe.
0: Fajn. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, právě teď na Fajnu.

Tohle je Viktor Kál, Lifer, jejich víno na fajnu. Při sobotě, no a my jedeme zase dál. Hele, já jsem se tady před chvilkou bavila o stresu a o tom, že nějaký stres, tak já vám to tady nejdu, jak jsem to přesně říkala, jo? Že jedna studie říká, že lidi se víc potějí při stresu, než při konzumaci pálivého jídla, a zmínila jsem tam nějak pondělí a přišla mi zpráva čauky, řekla si pondělí, kde jsem se ztratil. Tak prosím vás, jsem to myslela tak, že až přijde pondělí a začne škola nebo práce, budete třeba něco prezentovat nebo přijde ten stres, takže právě se navalí ten stres a budete se víc potit. Ale v tom chci navázat, protože 90% studentů letos zvládlo maturitu, takže se očividně za stolik nezapotilo, za chvíli to probereme víc, je to super, jenom škoda, že měsíc předtím se všichni tvářili, jako kdyby šlo o Hunger Games, ale všechno v chillu, to si řekneme za malou chvíli, a mezi tím třeba tenhle banger. Tame Impala, Jenny, jejich Dracula. To si dáme za malou chvíli, tak si na to počkejte. A mezi tím třeba tam bude ještě taky Cameron Whitcomb. Tak počkejte, na fajnu, za malou chvíli to tu bude.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá baráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
10: Gap. Individual style for every generation.
11: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
12: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
11: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
12: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
11: zážitků
12: a zábavy.
11: Táta sviští po okruhu,
12: děti si užívají spolu jízdu
11: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
13: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
12: Adrenalinovou jízdu najdete na
14: firmanazážitky.cz.
15: Odplouvám kránu na katamaránu.
16: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
15: Odplouvám kránu na katamarán.
16: www.pragboat.cz.
15: Už ví.
16: Tak vzhůru na palubu.
17: Fajn rádio.

Ať to byla Pink Panthers, taky Zara Larson, jejich Stateside tady na Fajnu. 12.53 aktuální čas a lidi, neříká se maturitka, formalitka jenom tak. Maturita je asi jediná věc v Česku, co podle mě dokáže spojit studenty, rodiče i učitele do jedné společné kolektivní paniky. Letos společnou část maturity zvládlo víc studentů než minulý rok, to je dobrý. Přes 90% prošlo i češtinou, i jazykama nebo matematikou a rekordní počet lidí vůbec maturoval, takže to je docela good job. Takhle, u přijímacích zkoušek na střední školy to bylo o poznání horší, protože tisíce žáků se nedostalo na ty své vysněné gimply a podle odborníků český systém přijímaček zvýhodňuje děti z bohatších rodin. Ano. Velkou roli totiž hrajou často jako možnost platit drahý přípravný kurzy a doučování. Však to známe, no. Ale takhle, ať jste v jakýkoliv fázi, držím palce, vždycky existuje druhá šance, jiná možnost. Pamatujte na to. Obdivuju, jak to zvládáme, nebo vy zvládáte. No, mě to čeká příští rok, tak uvidíme. Hele, teď už Ale Farben, Baby Goodbye.

0: Tohle byl Afrojack, Sia, David Guetta, jich Awake Tonight na Fajnu při sobotě. 12.59 aktuální čas a to znamená, jsme na konci první hodinky, ještě 13 čekají, dáme rychlý počasí a pak budu zase zpátky na Fajnu.
1: Fajn. 3 dny, 1 okruh, 1000 fanoušků.
2: A rychlost, ze které ti spadne brada.

0: na autodrombrno.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Fajn Radio.
11: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
10: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
12: Pojďme ještě rychle na to počasí. Dneska je odpoledne většinou zataženo až deštivo. Teploty se držejí jenom mezi 9 až 13 stupně. Na severozápadě Čech může být až kolem 16. Odpoledne by ale mělo postupně přestávat pršet a někde se ukáže i to sluníčko. Takže dobrý.
10: Fajn.
13: Vždycky hot.
14: Vždycky fresh.
10: Fajn. Fajn víkend.
15: Kristin Esposito.
12: Pokračujeme dál v našem Fajn víkendu s Kristin. Já vás vítám, já vás zdravím. 13.03, to je nejvyšší čas to tady odstartovat, tu druhou hoďku. Hele, máme dneska Národní den piercingu. O tom si popovídáme v téhle hodce. Taky si samozřejmě dáme novou hudbu, novinky, takže v téhle hodince to je opravdu nabitý, tak zůstaňte. Samozřejmě songy tady taky máme. Subfocus, Elevate, nebo taky teď už Faruko, Tepas. Právě teď na Fajnu, tak si to užijte.

to je Sigala, Trevor Daniel, It's a Feeling, tady u nás na Fajnu, máme aktuální čas 13.13, něco si přejte, oh můj bože, to je hezký. No a lidi, dneska máme Národní den piercingu, takže ideální chvíle připomenout si, jak moc zvláštní generace vlastně jsme, nebo generace, celkově stvoření, protože piercing už dávno není jenom jako nějaká rebelie, že jo, nebo nějaká fáze. Dneska má skoro každý aspoň jeden, někdo nenápadně v uchu, někdo půlku obličeje. A nejlepší je, že vždycky, když existuje ten jeden člověk, co přijde někam do práce, do školy, po víkendu a najednou má piercing na místě, o kterém jste ani nevěděli, že se dá propíchnout. No. A podle mě to je jako tak nejvtipnější ten proces okolo, vy týden jako přemýšlíte, jo, nebo ne. Takhle, někdo to může mít tak, jakože ze dne na den si řekne, jo, jdu do toho, ale někdo nad tím přemýšlí, že jo. Pak přijde ten odvážný moment, lehká panika v piercing studiu samozřejmě a o 2 hodiny později už fotíte selfiečka, protože jste přesvědčení, že jste úplně jako nový člověk. No a louky je fascinující, jak jedna malá věc dokáže člověku změnit úplně jako, ať už jako confidence, jako sebevědomí, nebo prostě celkově ten look, že jo. Samozřejmě pak přichází ta druhá část, to je hojení, to asi už není taková sranda. No ale s tím jsem chtěla říct jenom, jo, pokud dneska třeba někdo přemýšlíte nad novým piercingem, tak berte to jako takový znamení, jenom prosím, neskoušejte DIY verzi doma s kostkou ledu a jehlou z DMK, jo, díky moc. Internet už viděl dost, fakt běžte do profesionálního studia, ale jestli dneska jestli někdy na to ideální den, tak je to právě dneska na Národní den piercingu, tak to, abyste věděli, a teď už další skvělý bangry. Fajn. Když hudba, tak naplno. Fajn. Loi, její Red Eyes, právě teď na Fajnu. Tak si to dejte.

0: Fly, Break My Heart, to je song, co nám právě teďka dohrál. 13.21, posloucháte fajn. 3 miliony lidí si uložili album ještě předtím, než vůbec vyšlo. Jestli tam byla Dua Lipa, to nevím, ale za malou chvíli se řekneme, jaký alba, jaký interpreti tam byli. Jasně, jakoby znáte takový ten pocit, že je to skoro až nekonečný, kde ten člověk vydá album. Myslím si, že teďka má vycházet album Olivy, Rodrigo, Ariana Grande, Billie Eilish má v přípravě, je v přípravě, připravuje album nový. No tohle se čeká je vždycky nejhorší, tak uvidíme, kolik nejvíc uložení, jaký album mělo. No a my jdeme dál za chvíli. Tate McRae, Ray Dalton, Blood Running, to tady bude na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Zveme vás na pražskou markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
1: Fine Radio. Are you
9: ready? My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.

Tohle to je Sony Forera. Také Crystal. Jejich My Lovin'. Na fajnu. No a lidi, 3 miliony lidí čekají na album, který ještě ani neexistuje v jejich playlistu. To je jako docela dost crazy. Po tomhle songu jsem narazila na žebříček nejvíc pre-saved alb na Spotify, což znamená, že když si to album předuložíte, ještě než vyjde. No a Olivia Rodrigo, tam má přes 3 miliony lidí. 3 miliony už je docela dost. Takhle nejzajímavější je na tom to, že my už dneska neposloucháme jenom hudbu, ale ten hype kolem toho, to čekání vlastně nás do jistý míry baví. Dřív jsme prostě šli do auta, pustili si rádio nebo CDčko asi. Dneska si album uložíte půl roku dopředu, sledujete teasery, TikTok, úryvky a ve chvíli, kdy to konečně vyjde, tak půlka lidí zná refrén ještě před prvním poslechem. Já mám někdy pocit, že největší zážitek už není samotná ta hudba, ale to čekání kolem toho, ty teasingy a ten takový ten omega moment. A louky, je to skoro jako čekání na nový díl seriálu, jo? Je to podobný. A zajímá mě jedna věc. Jste tým, čekám půl roku a odpočítávám každou minutu, nebo třeba občas ani nevíte, že to album vyšlo a pak vám ho Spotify doporučí a tak se ho pustíte. Mě by to zajímalo, jestli to takhle hodně vnímáte třeba u vašich oblíbených interpretů. 724-634-634. Samozřejmě dejte vědět, jak moc řešíte čekání na alba, pre-saved, nebo naopak to vůbec neřešíte, to dejte vědět a teď už další songy. Damiano David, Born with a Broken Heart na fajnu právě teď.

0: tohle to byl Giant Rocks, Want It Back, tady na Fajnu, 13.40 aktuální, čas teď už za minutu, teď už za sekundu, 41. No nic, hele, ptala jsem se vás na jednu zajímavou otázku, protože jsem našla prostě takovou tabulku nejvíc předuložených alb a na jednu z, na prostě plný čáře to vyhrála Olivia Rodrigo, no a já jsem se vás k tomu ptala, jestli jako jste ten tým, že prostě čekáte půl roku, odpočítáváte to nový album, anebo vlastně vám to je tak nějak jedno a potom, když vám ty Spotify něco doporučí, tak se toho všimnete. No a přišla mi zpráva, bohužel anonymní, když tak se může ten člověk podepsat pod to, já jako já to sleduju, ale ne tak moc, jenom třeba jednou týdně to zkontroluju. To mi přijde docela dost, jo. To jako mi přijde vlastně úplně v pohodě. Já přemýšlím, jak to mám já. A tak mi přišla ještě jedna zpráva. Aloha, škoda na hudbu, takhle nečekám, ale seriály a filmy, to si píšu i do kalendáře. Krásný klidný víkend všem, Trezy. Tobě taky, Trezy, děkuju moc za zprávu. Chápu, jo. A já to třeba takhle mám, třeba když je to nějaký můj oblíbený interpret, třeba ta Billie Eilish, tak to jsem ten půl rok jako dopředu podle mě i měla jakoby uložený to album. Nebo teďka to Olivia Rodrigo, jak má mít ten album, tak to se taky těším a taky ho mám uložený dopředu, ale že by to zase, jako že bych to řešila každý den, to asi úplně ne. Hele, ukončuju tohle téma, za malou chvíli Harry Styles, nebo taky Sky Newman, F.U. and U.F., tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Fajn víkend. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Fajn Rádio.

Styles, American Girls tady u nás na Fajnu 13.50 a my se jdeme podívat, nebo si spíš dát takový recap novinek, co vyšly tenhle týden, ať už je to celý album, nebo to je jenom single. Hele, pojďme to nezdržovat, let's go. Tohle to je Grey 256. Song Cigareta, ale on vydal celé album Utrpení mladýho Vertra. Na albu je 12 skladeb, no a zní to nějak takhle. On se celkově, kromě, on začínal rapem hodně a teďka se hodně ubírá do toho rockového stylu a mega mě to teda baví. Musím říct, že fakt dobrá práce. A ještě k tomu, k těm všem 12 songům, prosím pěkně, udělal videoklipy, neboli vizuály, což je šílený udělat k tolika songům vizuály. To je jako, fakt jako tleskám, mega, mega hustý. No a my jdeme zase dál, let's go. To je Gracie Abrams, asi ten hlas poznáváte, protože třeba song její Dead So True tady hráme pravidelně, ale tohle je novinka, Hit The Wall. Mimochodem první objednávka, ochutnávka z jejího alba, který ještě není venku, jmenuje se Daughter From Hell, vyjde 17.7. a tohle to je song, který už tak jako týzla ven, jmenuje se Hit The Wall. Je to pořád její styl, je to krásný. A my jdeme dál. Máme tady ještě jednu věcičku. Naše Eva Farná. Lidi, jestli teďka brečíte, je to úplně v pohodě. Já brečím podle mě vždycky, když tenhle song slyším a vypadá to, že polovina internetu. Wow, mám husí kůži i teď. No, co k tomu dodat? Tohle je její novinka Perpetuum Mobile. Mobile, tak. No, je to teďka úplně všude a je to hustý. Wow, jakože tady tleskám. Fakt, wow. No a my jdeme dál. Teď už Alex Warren Fever Dream. Něco, co nás zase malinko rozhejbe.

0: Tohle byl Paul Russell, jeho Lil Bootang na Fajnu, 13.59. No a my jsme na konci druhé hodinky. Jsme přesně v polovině, ale ještě dvě nás čekají, takže se rozhodně nebojte, třetí hodinka je stejně nabitá jako ta druhá i ta první, takže počkejte si a za chvíli jsme zpátky.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
1: Fajn Radio. Instagram.
3: YouTube.
1: TikTok.
3: Co je zrovna teď in. Fajn Radio.
1: To nejzajímavější.

0: stříkno, tak se na to připravte. A taky...
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Taky budou skvělý songy. Hele, začneme Tiffany, Aris, Vertigo, nebo taky Coldplay, Little Sims a Burna Boy, We Pray. Proč je těch lidí tolik? Ale nás to baví, ta hudba je skvělá. Tak pojďme na to. Právě teď na Fajnu.

Tohle z toho byl Lud, taky Matafix, jejich Big City Live tady u nás na Fajnu. 14.09, to je aktuální čas, no a lidi, random týpek na Tinderu, dvě fotky, jedna ryba v ruce, a nově možná je nějaký background check, co? V Brazílii totiž vznikla apka, která ženám pomáhá prověřit chlapy před rande. A upřímně tohle to není ani tak technologická novinka, je jako totální reality check dnešní randící generace, protože si vemte, jak moc jsme si zvykli dělat takovou jako mini FBI vyšetřování ještě před prvním ahoj. Instagram, TikTok, LinkedIn, kdo lajkuje komu fotky, kdo má v bio citát z Jokera, já nevím, všechno možný, všechno kontrolujeme prostě. A teď už se z toho stává normální součást randění. Trošku mě fascinuje, jak jsme se dostali od jako věty on je cute, k doufám, že to není magor. To je romantika 2026, ale zároveň chápu, proč to vzniká. Spousta lidí už dneska neřeší jenom red flags, typu odpovídáme po 8 hodinách, ale fakt jako nějaký bezpečí, a to je docela smutný i důležitý zároveň, no. Jen si představte první rande. Tyjo, ty jsi hrozně vtipnej. Tyjo, díky, a mimochodem jsem rád, že jsem prošel screeningem. Takhle, kolik z vás si by the way třeba člověka před randem takhle jako buď to googlí, nebo vyhledává všude možně, protože jestli řeknete, že ne, tak nevěřím. Každý jsme si prošli tou fází, že jsme si někdy někoho vyhledali, snažili si něco zjistit, jo? Tak pište, 724-634-634, no a my jdeme dál. Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To nás čeká právě teď, potom třeba ještě Olivia Dean. Já už to mám docela zmatek. Olivia Rodrigo, Drop Dead, to je úplná novinka. Tak tohle všechno právě teď na Fajnu. Tak si to dejte. Vždycky fresh. Fajn.

0: Imagine Dragons, taky JID, jejich Enemy na Fajnu při sobotě. No a my jsme řešili takový randící téma, a to stalkování předtím, než jdete s někým na první rande. A takhle, ptala jsem se vás, kolik z vás před rande si člověka googlí, protože jakoby neříkejte, že ne, prostě každý jsme to někdy udělali. No a napsal třeba Trezi, ahoj, před 12 lety jsem jí řekl, že se jmenuji Tomáš Marný, a ano, hledala mě, ale měla to marný. Jinak mám pravdu, v dnešní době je rande boj bez informací oprotějšku. Mějte se fajn, Míra. No a zapomněl jsem dodat, jsme spolu dodnes. To je mega hezký, děkuju za tuhle tu zprávu, to je cute. Hele, jestli chcete, samozřejmě ještě dál můžete posílat vaše zprávy, jestli jste to takhle tak měli, no a my jdeme dál za malou chvíli, třeba Zara Larsson nebo taky Marshmallow Khalid, tak si na to počkejte. Na Fajnu za minutku.
1: Nemáš čas sledovat hokej?
2: Neboj!
1: My pro tebe máme veškerý důležitý info.
2: Výsledky, aktuální informace, ale i drby z kabiny.
1: Nic nám neunikne.
2: Všechno sledujeme. Tak poslouchej Fajn.
1: Ať máš veškerý podstatný info. Fajn fandí hokeji.
2: Fandí s námi.
3: Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
10: Je, yeah, to už je 25 let.
11: Je, yeah, a pořád nás to baví.
10: Oslavte s JM Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
11: JM Interiér.cz.
10: Využijte váš prostor.
2: Fajn Rádio.

0: byl Nico Santos, Ray of Light. Máme 14.36, posloucháte Fajn. A Daniel Žižka. Lidi, dneska večer zabojuje za Česko ve finále Eurovize. Upřímně, tohle je po dlouhé době výkon, na který jsou Češi jako fakt pyšný. Jeho vystoupení s písní Crossroads totiž postoupilo do velkého finále a lidi na sociálních sítích teda píčou, že jde o jedno z nejlepších českých eurovizních vystoupení za poslední roky. Hodně se chválí hlavně ten živý zpěv, energie, to, že ta celá show působila fakt světově. Tady je malá ukázka. Wow. Jako mám husí kůži, neříkám nic, tohleto je šílený. No a ona je to vlastně jako fakt jako velká věc, protože u Česka nikdy nebylo jistý, jestli vůbec postoupíme, že jo. Nikdy to nebyla jako jistota, jestli vůbec to prostě vyjde. Eurovize pro nás často končila už semifinále, takže tohle lidi berou skoro jako takový malej národní comeback. Finále se koná dneska od 9 hodin, nasledovat ho můžete třeba na ČT1 nebo online přes i vysílání České televize, tak rozhodně pokud budete chtít podpořit, sledovat to, tak sledujte dneska od 9 hodin, no a my budeme zase dál. Teď už jiný talenti, teď už Rosalyn, její Snap, právě teď na Fajnu.
1: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
2: Jsme Fajn.

Bullet, to byla Rosaline, její Snap na Fajnu, 14.40 aktuální čas. No a lidi, co dokáže zvýšit šanci jako úspěch o 60% na rande? To vám povím za malou chvíli. Je to zvláštní. Láska možná opravdu prochází přes něco trošku jiného, než jsme si mysleli. Za chvíli si to řekneme a mezi tím třeba Taylor Swift a její Elizabeth Taylor. Tak to si dáme za malou chvíli. Taky to bude ještě Daša. No to je This Party, tak si na to počkejte. Za malou chvíli, na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
10: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy naše vzdálenost. Z Letňan je to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jedno průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark užijí.
9: Jaké programy máte pro školní skupiny?
10: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhů, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
9: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
10: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
11: Fajn Radio.
12: Back to the hits.
11: Fajn.

Aša, not at this party, na fajnou. S váma Kristin, no a lidi, jeden panák před prvním randem a prý jste automaticky víc v pohodě, což zní super, že jo, dokud si druhý den nezačnete přehrávat, co jste třeba říkali. No, objevila se studie, že malej drink před schůzkou může pomoct odbourat stres a lidi pak působí víc, jakože přirozeně. Víte co, já tomu vlastně docela věřím, protože první rande je často úplně jako absurdní situace, nebo ne absurdní, ale je tam ten stres, že jo, chcete se tomu člověku asi zalíbit, vlastně nevíte, co tak nějak dělat a co je správně, co říkat, co neříkat. A takže jo, jeden drink možná pomůže, ale přesně jen jeden, protože existuje strašně tenká hranice mezi uvolněnou aurou a vyprávím trauma, nevím, co prostě asi není úplně ideální vyprávět na svém prvním rande. A podle mě největší green flag stejně není odvaha po alkoholu, ale když si s někým sednete i bez něj. Protože jestli chemie funguje až po dvou aperolech, tak to možná není chemie, ale ten aperol. Takže pokud dneska někdo míří na rande, držím palce vám i vašemu smalltalku a hlavně, ať si zítra nemusíte kontrolovat galerie a hlasovky, jo? Hele, teďka pojďme zase dál. BTS, jejich Swim, to nás čeká právě teď, tak pojďme rovnou na to.

0: With DMC, Bees, Honey, At The Party. Posloucháte Fajn Víkend s váma Kristin, 14.57, to znamená, že jsme na konci i třetí hodinky, ale ještě předtím, než si společně tady rozloučíme, tak nás čeká ta čtvrtá a poslední, tak se rozhodně počkejte, dáme rychlý počasí a pak už budu zase zpátky.
1: Fajn Víkend. Fajn Víkend. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
1: Fajn Radio.
0: Pojďme rychle ještě na počasí. Dneska odpoledne v Česku je pořád zataženo s deštěm, nejvíc na Moravě a ve Slezsku. Teploty se pohybují mezi 10 až 15 stupni, no ale během odpoledne a srážek by mělo srážek ubývat a místy se začne ukazovat i sluníčko.
8: Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
9: Fajn.
1: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn Víkend.
10: Kristin Esposito.
1: Fajn.
0: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn Víkendu s Kristin. Právě nám odbylo 15.00, ideální čas to odstartovat. No a lidi, Drake udělal takovou jako zajímavost, šokoval dost fanoušky. Něčím, co málo který umělec jen tak udělá, to si řekneme všechno za malou chvíli. Mezitím songy, interpreti, jako třeba Shawn Mendes, Ray, nebo teď už Ed Sheeran, Stormzy, Take Me Back to London. Právě teď na Fajnu, užívejte si to.

Tohle to byl Shawn Mendes, jeho Why. Posloucháte Fine Weekend, s vámi pořád Kristin. No ale tohle je totální chaos v tom nejlepším slova smyslu. Fanoušci si mysleli, že Drake vydá jenom projekt Iceman. A místo toho, bum, najednou z toho byly tři alba naraz. Jo, přesně tak. Drake si prostě řekl, že proč ne vydat jen tak najednou tři alba. No a udělal to, najednou z toho byly tři alba. Internet absolutně přestal jako fungovat, jo, TikTok zaplavil reakci typu jako počkat, cože, další jako tracklist, ale lidi normálně nestíhali až poslouchat, jo. Jedno album málo, Drake prostě přišel ve stylu, tady máte soundtrack na celý léto a běžte si poradit, jak chcete. Fanoušci teďka řeší, jestli je to takový jako geniální marketing, nebo jestli Drake už úplně ztratil pojem o tom, kolik hudby člověk zvládne vstřebat během jednoho večera. No a nejlepší je, že každý má úplně jiný favority, jakoby někdo chce agresivní rap Drake a někdo zase takový ten sad boy vibe na noční cestu tramvají po rozchodu a někdo jenom čeká, který song ovládne Reelska během příštích 24 hodin. Ale minimálně je to mega zajímavý, takže gratulace, tři alba najednou, jakože fakt wow. A my pokračujeme dál dalšíma skvělýma songama. Teď už tady bude Rugal Pretty On Paper, naše nová, skvělá, úžasná Next Generation. Tak se to dejte na fajnu.

0: fajn. Užij si zábavu a hlavně zůstaň v obraze. Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji.
1: Přesně tak, pojďme se podívat na nějaký úplný novinky, co se děje na mistrovství světa v hokeji. Začnu špatnou zprávou, bohužel rána pro český tým. Lukáš Dostál se neprošel lékařskou prohlídkou a na mistrovství světa ve Švýcarsku se teda nepředstaví, bohužel nedoplní naši sestavu. To je taková smutnější zpráva, ale potom tady máme ještě ze včerejška a to už asi možná tušíte, pokud sledujete, že čeští hokejisté zvítězili na Dánskem na mistrovství 4-1 jsme vyhráli, takže aspoň v tomhle tom, to je super, gratulujeme, no a samozřejmě sledujeme dál, zítra další novinky a teď jdeme dál.
0: Mistrovství světa v hokeji. Fajn. Hokejové napětí nekončí. Zápas o nejlepší zábavu pokračuje dál v Zooparku Zelčín u Mělníka. www.zooparkzelcin.cz. Těšíme se na vás.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
6: Gap. Individual style for every generation.

0: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
1: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Fajn Rádio.
3: I'm Lily Greedy.
4: It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

0: Smith, Nice to meet you. Posloucháte Fine Weekend, s váma Kristin, no a teďka jeden bizár. Na závěr vysílání, který je zároveň jako takhle dost vážný. Zkrátka, v americkém Kentucky zatkli 27-letou ženu potom, co měla doma vytetovat svýmu skoro dvouletýmu synovi malou tečku na ruku. Policie pak údajně řekla, že dítě to chtělo, což je věta, kterou bych asi nevěřila. Ani u dospělýho chlapa, po čemkoliv, ale takhle, taky vám to něco takovýho jako připomíná. Já tady totiž pro vás něco mám, jo? Počkejte vteřinku.
1: Je s podivem, že jste tedy toto nechala podstoupit svého syna. On s tím souhlasil, on se...
2: Ale vždyť je to jako očkování, to prostě musí být, tam je není jiná zbytný, vždyť je to nutné.
0: Soudce Alexandr, no nic, pokračujeme dál. No takhle, jak se to jako vyřešilo? Prostě dítě je teďka v ochranné péči a případ řeší úřady a jo, občas mám pocit, že internet už nás fakt připravil na všechno, třeba i soudce Alexandr. V životě bych neřekla, že se to reálně stane, asi se inspirovali, no a pak přijde tohleto. Takhle, já to vůbec nechci brát na lehkou váhu, prostě je to špatně, ale jenom vám chci teda připomenout, že první kérka ideálně by měla proběhnout až ve věku, kdy umíte aspoň říct svoje oblíbený studio a ne jenom ham. Teď Universe, Dennis Lloyd, Diamonds, tak si to užijte. Na fajnu.

0: Tiesto, byl Universe, Dennis Lloyd, Diamonds, tady u nás na Fajnu. 15.40 aktuální čas a to znamená, že se pomalu, ale jistě blížíme ke konci, ale ještě předtím. Tady mám nějaký ty skvělý songy, tak třeba tenhle, ten by vás mohl bavit. Je to tak, je to Bruno Mars. I Just Might, to nás čeká už za malou chvíli a bude toho tady ještě dost. Třeba taky Tame Impala, Jenny, Dracula, tak si na to počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
3: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
2: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
3: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
2: zážitků
3: a zábavy.
2: Táta sviští po okruhu,
3: děti si užívají spolujízdu
2: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
4: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
3: Adrenalinovou jízdu najdete na
5: firmanazážitky.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Fajn Radio.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Back to the hits.
13: Right, babe.
8: Fine.

Kaso, je Tim Impala, taky Jenny, Dracula. Posloucháte Fine Weekend, máme 15.52, to znamená, že jsme u konce dnešního vysílání. Já vám extrémně moc děkuju, že jste tady se mnou i dneska byli. My se slyšíme i zítra. Já tady budu určitě, doufám, že vy taky od 12 do 4, tak se slyšíme. A mějte se krásně zatím. Ahoj!

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboat.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Fajn Radio.
9: Fajn.
8: Vždycky hot.
9: Vždycky fresh.
8: Fajn.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Jíst zdravěji jde v Albertus na dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Zveme vás na pražskou Markétu. Nasajte dechberoucí atmosféru mistrovství světa na ploché dráze. 16 nejlepších světových borců se utká v nelítostných bojích o body do seriálu Speedway Grand Prix, a to již v sobotu 23. května od 19 hodin na plochodrážním stadionu Markéta v Praze. Více informací na webu speedway-prag.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Fajn Radio.
5: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
6: Fajn
5: Radio.
4: Instagram,
5: YouTube,
4: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
6: Fajn.
4: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn. Fajn Radio.
6: CZ. Fajn.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberecd.cz. Swaglift Day.
5: Fajn rádio.

0: Škodovka.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Fajn Radio. Fajn. Sleduj nás na Instagramu. Hledej Fajn.
6: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
5: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
6: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fajn.

0: hradby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z Králičí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Kus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
4: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
3: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
4: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
3: zážitků
4: a zábavy.
3: Táta sviští po okruhu,
4: děti si užívají spolu jízdu
3: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
5: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem do dnes.
4: Adrenalinovou jízdu najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Fajn Radio.
8: Back to the hits.
7: Fajn.
9: Exclusive new music. Yeah.

0: Lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
1: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Už zase nejde internet.
4: Ta Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes,
6: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Fajn Rádio.
11: It's Bruno Mars.
12: I'm Olivia Pete.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
10: Fine.

0: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukáž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastní na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
3: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
3: JN Interiér.cz.
2: Využijte váš prostor.
4: Fajn Rádio.

0: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
2: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky.

0: nejlepší z hitparád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek v Olomouci za 136 299 korun. Pozemek k bydlení v Pardubicích za 6 900 000. Byt 3 plus 1 v Bukovanech na Sokolovsku za 1 899 000, rodinný dům v Chrudimi za 10,5 milionu a byt 3 plus 1 v Nehvizdech na Praze Východ za 7 800 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už vím.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Fajn Rádio. Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
9: Fajn.
10: Posloucháš páteční Club Zone na

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecd.cz. Swaglift Day.
3: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
4: Gap. Individual style for every generation.
5: Fine Radio. Instagram, YouTube, TikTok,
6: co je zrovna teď in
5: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
5: Fajn. Vždycky hot.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Fajn Rádio. Fajn.
6: Sleduj nás na TikToku.
5: Hledej Fajn.
6: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fresh.
5: Fajn. Club.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Fajn Radio.
3: Fajn Radio.
2: Instagram,
4: YouTube,
2: TikTok,
4: co je zrovna teď in.
3: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn.
5: Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Potřebuješ boost do hry? Hernaudětka.cz ti pošle free spiny a bonus za registraci hned teď. Jackpoty jsou ready, tak na nic nečekej a ukaž, jak hraješ ty. Hernaudětka.cz je prostě sick.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Fajn Rádio.

0: Tiësto and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Viktor Telágio. Fine. House Culture.